Massa vergognato. Big Funny Henry. Nehoro buď, koči, kýba ti je tvá terný srdku a koči. I ty si denně taká. Ty, nehoro buď.